0: Os dálé vé, sein mé dé bíif.
1: On Galway Bay FM.
2: The sound.
0: Fuim na gaileve.